0: Kanal K. From Aarau with love.
1: Se ti kom nikdy možu odpovědět.
2: Heimri Svarberg, achter die Röchi.
1: La vida es bella.
3: Kompass.